commitment. You. Me. Us.

0: Grant?
1: Jsou tady.
0: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady! No,
3: jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
1: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
1: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady!
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina,
7: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
11: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
12: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
13: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
14: She has them!
12: Way to get the whole cart.
15: Welcome.
16: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
19: Co tady děláte?
18: Testujem.
20: To je dopravář.
21: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
22: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
23: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
24: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
25: Tak ještě prosím srovnejte děti.
24: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
26: Právě tyhle promyšlené detaily dělí ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
27: Je to jen ručička. Gesto, které

0: se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Birgo!
6: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Jsou tady.
1: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady! No,
3: jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
2: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady!
7: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
8: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.

0: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
2: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
1: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
3: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
11: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
10: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
12: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
10: Jasně.
13: Co je to virtuální baterie? Virtuální
14: baterie. Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
16: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
17: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
19: Hned tam jedu.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
21: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
22: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
2: Řekni to všem!
3: Jsou tady! No, jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
0: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
0: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
0: Jsou tady!
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you have lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
12: Bez.
11: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
14: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
15: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
16: nejde elektřina.
15: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
17: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
18: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
19: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
20: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou

0: být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem.
4: To je dopravát.
5: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
6: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
15: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
14: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
16: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.

0: dříve nesním perfektně.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem! Řekni to všem!
3: Jsou tady! Oh,
4: jsou tady!
0: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
0: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
12: Bez.
11: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrt kila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
15: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
16: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.

0: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
1: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
8: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To je dopravác.
12: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
13: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
14: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
15: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
17: Virtuální baterie.
18: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: nejen lokální, ale i lepší, je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Stravena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrt kila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, anebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto. Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
12: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
16: Většinou musíte říct ne. Když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.

0: Řekni to všem!
1: Řekni to všem!
2: Jsou tady! Oh, jsou tady!
3: Jsou tady! Tak leď!
4: Jsou tady!
3: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady!
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Get the whole card in.
7: Welcome.
11: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
13: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
14: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
15: nejde elektřina,
14: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
16: U nás má každá potravina své místo.

0: Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, anebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chivo. Tento týden festival kávy Chivo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Hele, my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
6: Testujem. To je doprava.
8: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie.
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
16: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
17: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
16: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Tohle není jen česká zelenina, tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
3: Bez.
2: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrt kila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
4: Trying to get the whole card in. Welcome.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Řekni to všem! Řekni to všem!
8: Jsou tady! Jsou tady!
9: Jsou tady! Tak leď!
8: Jsou tady!
9: Nejdem pozdě?
8: Jsou ještě tady?
10: Už jsou tady na pořád.
11: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady!
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
13: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
12: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
15: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
16: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
17: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
19: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
20: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
21: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
22: Ambipur, právě umytá koupelna, krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
3: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
5: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
6: A můžete ji vyzkoušet.
23: Ale my máme vypráno.
24: Co tady děláte?
23: Testujem.
25: To je dopravát.
26: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
27: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
28: Tak nám to zase zvedli, Jirinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co?

0: Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
6: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád. Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
8: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing?
9: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
14: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
16: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
17: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
19: Hned tam jedu.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
21: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
22: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
23: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
24: Birgo!
23: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
25: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
26: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
27: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde.
4: tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný, kdykoliv to jde, a to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
25: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: dříve, kde si jim zpěvek.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

že jste mi vydrželi. Díky. Krásný večer, krásnou noc, krásný život.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
3: Hellmann's.

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
5: Prosím.
8: Wow. Co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
11: Nakupuj, kdo můžeš!
12: V klidu? Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přijďte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
13: Bref má něco úplně nového.

0: Sekundá.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
7: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in. Welcome.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 4.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Bref má něco úplně nového.

0: překoná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je dopravář.
7: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
8: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
12: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
13: Větší, než si myslíš.
12: Proč prší?
13: Aby se starý cítil příjemně.
12: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
14: Dorazili jste do cíle.
13: Tak jo, jsme tady.
15: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
16: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
17: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
18: Chcete taky svých 5%?
17: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
19: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
20: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
21: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.
23: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. Dnes na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
3: Nájkový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
10: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
11: Ty prď.
12: Wow. Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Delta letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Víc pro každý den.

0: pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Česká loterie Mexa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravář.
11: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
12: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Birgo!
12: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
14: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
18: Tati, jak fungují klíče?

0: je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bakárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Vikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: baby seems perfect.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
5: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem.
10: To je dopravát.
11: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
12: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
13: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech.

0: i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty brďo.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

spát a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
7: Bref má něco úplně nového.

0: překoná.
1: Nový brev Color Auto Active. Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je dopravát.
5: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Řekni to všem. Řekni to všem.
10: Jsou tady.
11: Oh, jsou tady.
12: Jsou tady. Tak leď.
10: Jsou tady.
12: Nejdem pozdě?
10: Jsou ještě tady?
13: Už jsou tady na pořád.
14: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
15: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
16: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
17: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
19: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
21: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
22: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
23: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
24: Ty prdě.
25: Wow. Prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

But this car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci
4: víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. Dnes na Očko Star.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrt kila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
3: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.

0: pozdě?
1: Jsou ještě tady?
2: Už jsou tady na pořád.
0: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
3: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
8: Welcome.
9: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
11: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
12: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
11: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
17: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
18: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
19: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
5: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
4: Testujem.
11: To je dopravát.
6: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
13: Je to věc?
0: Jo, ale má svoji osobnost.
13: A uzvednu to?
0: To ne, ale není těžké to ovládat.
13: Máme to doma?
0: Ještě ne, ale už v září.
19: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem. Řekni to všem.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady. Tak leď.
6: Jsou tady.
8: Nejdem pozdě?
6: Jsou ještě tady?
9: Už jsou tady na pořád. Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
10: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
14: Hned tam jedu.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
16: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
17: She has them!
18: Trying to get the whole card in.
15: Welcome.
19: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

0: A teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?

0: objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykové látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
1: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji navíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90 a kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
6: Už mě vhazují? Přihrávka? Střela? Jsem v bráně! Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 s

0: rychlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr
10: Švancara,
9: Martin
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky až po samotným přelmu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty brďo.
17: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
8: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
2: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
3: Welcome.
7: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
9: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
10: Bez.
9: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
12: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
11: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
13: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
14: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
15: Já taky.
16: My taky.
17: Já taky.
14: Úsměv.
15: iPhone.
18: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
8: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
19: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
21: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
20: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
22: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: Dovolená, lážo, plážo.
10: Je to leháro, když platíš na třetinu.
16: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
17: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.

0: dříve, než jim zpěvek.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: I think a little spot there.
1: Hmm?
2: Oh, you guys. Oh.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Pál sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden jihočeské máslo v Byla klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Byla.
7: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
9: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní.

0: stín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamax. Mimořádně i v pátek.
2: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
3: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
6: Jo, ale jak to vlastně začalo?
5: Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
9: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

0: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
1: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
15: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
16: Jo,
15: ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3.

0: RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica s beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Byla klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Byla.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v nové linku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem Botarga za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
7: Jo, ale jak to vlastně začalo?
6: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
11: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. Dnes na Očko Star. Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
5: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
6: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
9: Kate, pojistku prosím.
8: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
12: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslňivá čistota bez námahy.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dang,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky, až posadnutím přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky

0: a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
1: Bude.
3: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone. Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například naše bramburky Salty, různé druhy za 17,90. Penny.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Way to get the whole card in.
11: Welcome.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus a Milka od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla.
13: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
14: Jisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například madrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní madrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
18: Už jsi byl na tobogánu?
19: Jasně, nejsem žádná bačkora.
20: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
21: Kaufland.
22: Jsou tady.
21: Řekni to všem. Řekni to všem.
22: Jsou tady.
21: No, jsou tady.
23: Jsou tady. Tak leď.
22: Jsou tady.
23: Nejdem pozdě?
22: Jsou ještě tady?
24: Už jsou tady na pořád.
25: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
21: Jsou ještě tady?
22: Jsou tady.
26: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Beer Go!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
6: To je dopravát.
7: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Miss Libonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.

0: vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty brďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
9: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
10: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám, 480 gramů za 89,90. Kaufland.
11: Palette, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
8: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
12: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
14: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
15: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
16: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.

0: Michael, look, since nobody's watching, won't you show me how to dance?
1: Okay, what you do is spin. Boom.
2: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see that your scene is perfect?
3: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
2: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
6: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
9: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně vzpět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
12: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
13: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
14: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
15: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.

Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta, co jsem hledal.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová

0: textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia Kefir.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, tři kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
11: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v

0: pátek.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
3: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
1: Tereza,
4: Maško,
1: René Dan,
5: Monika Tymková,
6: Petr,
1: Švancara,
7: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
8: Bez.
7: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Ice. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Řekni to všem. Řekni to všem.
3: Jsou tady.
4: No, jsou tady.
5: Jsou tady. Tak leď.
2: Jsou tady.
5: Nejdem pozdě?
2: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
13: Chlapi, R5.
14: Počkám tam na vás.
13: To je doprava.
14: Zad.
15: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
15: Teda, že by.
16: Co tady děláte?
13: Testujem.
16: To mi tady budete schnout až do rána.
13: Mám i sušičku.
17: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
20: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
19: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
21: Už jsi byl na tobogánu?
22: Jasně, nejsem žádná bačkora.
23: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
24: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
25: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Vikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrada.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
1: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Tři bebesí je perfektní.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého.

0: třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci
4: víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Prosím.
11: Wow,

0: Co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: prosím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane.

0: No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
4: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Birgo!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
8: Tady se vám blíží splátečka.
9: Ale nestraš.
10: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
19: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
1: Bez

0: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
5: Jsou tady. No,
6: jsou tady.
7: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
7: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
14: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
15: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
0: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
16: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
17: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
18: Testujem.
19: To je dopravát.
20: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
21: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
22: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
23: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
24: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
25: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
26: Je to věc?
27: Jo, ale má svoji osobnost.
26: A uzvednu to?
27: To ne, ale není těžké to ovládat.
26: Máme to doma?
27: Ještě ne, ale už.

0: září. Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
9: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a

Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není, být i mrvére na zhroucení.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica s beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně na chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci
4: víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty.

0: ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje? Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
7: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Za chvíli na Očko Star.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bakárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přilnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
1: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
12: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
13: Ty brďo.
14: Wow. Prosím.
12: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
15: Akorát ho chytit.
16: Zaujímavé.
12: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Neil's father.
1: Hmm?
2: Oh, you guys. Oh, my God.

0: baby, that seems perfect.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in. Welcome.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Řekni to všem! Řekni to všem!
7: Jsou tady!
6: No, jsou tady!
1: Jsou tady! Tak leď!
7: Jsou tady!
1: Nejdem pozdě?
7: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady!
10: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
12: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
13: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
12: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
19: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava. Zat.
7: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno. Teda, že by.
8: Co tady děláte?
5: Testujem.
8: To mi tady budete schnout až do rána.
5: A i sušičku.
9: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátní chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Bire

0: Jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
1: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy, Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11, světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
2: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
6: Jo, ale jak to vlastně začalo?
5: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
8: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
9: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
8: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Hellmann's.
10: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude.

0: je potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
1: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
2: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prdě.
8: Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: baby, así es perfecto.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
5: Řekni to všem.
4: Jsou tady. No,
6: jsou tady.
2: Jsou tady. Tak leď.
4: Jsou tady.
2: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
11: Trying to get the whole card in. Welcome.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestuje.

0: si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
9: Chlapi, do pátýho.
10: Počkám tam na vás.
9: To je doprava. Zat.
11: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
12: Co tady děláte?
9: Testujem.
12: To mi tady budete schnout až do rána.
9: Mám i sušičku.
13: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Je to věc?
15: Jo, ale má svoji osobnost.
14: A uzvednu to?
15: To ne, ale není těžké to ovládat.
14: Máme to doma?
15: Ještě ne, ale už v září.
16: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

telegram s adresou svět, píšu v něm pět líných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem. Řekni to všem.
3: Jsou tady.
4: No, jsou tady.
1: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
12: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
13: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
14: She has them!
15: Way to get the whole card in.
12: Welcome.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
19: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
20: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
21: Třeba právě teď.
22: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
23: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
24: Je to věc?
25: Jo, ale má svoji osobnost.
24: A uzvednu to?
25: To ne, ale není těžké to ovládat.
24: Máme to doma?
25: Ještě ne, ale už v září.
26: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
27: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
28: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
27: křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
5: Já taky.
6: My taky.
13: Já taky.
4: Úsměv.
5: iPhone.
14: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
28: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
29: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
30: Ty prďo.
31: Wow. Prosím.
29: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
31: Akorát ho chytit.
32: Zaujímavé.
29: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
3: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
1: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
8: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
9: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
12: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
17: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
18: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Je to věc?
20: Jo, ale má svoji osobnost.
19: A uzvednu to?
20: To ne, ale není těžké to ovládat.
19: Máme to doma?
20: Ještě ne, ale už v září.
21: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
22: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
23: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
24: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
23: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
25: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
26: Ahoj.
27: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
28: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun.
27: Česká spořitelna.
0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Chlapi, do pátýho.
5: Počkám tam na vás.
4: To je doprava. Zat.
6: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Vedle žeby.
26: Co tady děláte?
11: Testujem.
26: To mi tady budete schnout až do rána.
11: Mám i sušičku.
28: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
29: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Mikýř,
30: Tereza
31: Maškova,
30: René Dan,
31: Monika Tymková,
30: Petr
31: Švancara,
30: Martin
31: Hrada.
30: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
33: Návykový látky až po samotným přilnu.
34: Správně, jsi šikulka.
35: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
36: Pojďte se podívat.
37: Dej do ní svoji nabíječku.
38: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
29: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
39: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
40: Ty prďo.
41: Wow. Prosím.
39: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
42: Akorát ho chytit.
43: Zaujímavé.
39: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Čau.
1: dokola.
0: Vy jste ten zpěvák.
2: Byl to ten zpěvák?

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pán, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: žive nesmím zpětek.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
5: Řekni to všem.
4: Jsou tady.
6: No, jsou tady.
2: Jsou tady. Tak leď.
4: Jsou tady.
2: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
1: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing?
0: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
2: She has them!
3: I'm going to get the whole carton.
4: Welcome.
5: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
6: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Beer Go!
8: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Chlapi, do pátýho.
11: Počkám tam na vás.
10: To je doprava. Zat.
12: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
12: Vedle žeby.
13: Co tady děláte?
10: Testujem.
13: To mi tady budete schnout až do rána.
10: Mám i sušičku.
14: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Je to věc?
16: Jo, ale má svoji osobnost.
15: A uzvednu to?
16: To ne, ale není těžké to ovládat.
15: Máme to doma?
16: Ještě ne, ale už v září.
17: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
18: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
19: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
18: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
20: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
21: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
22: Ahoj.
23: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
24: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
25: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
26: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
27: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
28: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
27: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
29: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
30: Ty brďo.
31: Wow. Prosím.
29: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
32: Akorát ho chytit.
33: Zaujímavé.
29: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni

Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale nakonec našla řešení.

Asi nejsem matka roku, když tak holduji tomu moku. Ale bez něj bych už byla si to dost dávno hodila, nebo měla pořád tiky v oku. To takhle ráno sklenku si dá, hned na druhou, ať nekulhá. V tu ránu přistane tam třetí.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

zpíval. Protlačíš se ke mně, jsem červený jak rak. Pihatá si něžně, stopych jak samolepky. Hodnotím tě zběžně,

jen samé desítky. Podívej, zas prší, řekl jsem, jak je limánek. Tobě déšť tak sluší, když pleská razítky. Do diáře píšu si všechno, co se stalo.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.

0: How you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
0: She has them!
1: Get the whole card in.
2: Welcome.
3: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
5: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa z kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Řekni to všem. Řekni to všem.
13: Jsou tady.
14: No, jsou tady.
15: Jsou tady. Tak leď.
13: Jsou tady.
15: Nejdem pozdě?
13: Jsou ještě tady?
16: Už jsou tady na pořád. Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
12: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
17: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
18: Už jsi byl na tobogánu?
19: Jasně, nejsem žádná bačkora.
20: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
21: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
22: A můžete ji vyzkoušet.
23: Ale my máme vypráno.
24: Co tady děláte?
22: Testujem.
23: To je dopravác.
25: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
26: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
27: Je to věc?
28: Jo, ale má svoji osobnost.
27: A uzvednu to?
28: To ne, ale není těžké to ovládat.
27: Máme to doma?
28: Ještě ne, ale už v září.
29: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Miki,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrada.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přilnu.
8: Právě, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
14: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty prďo.
16: Wow. Prosím.
14: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
14: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
8: Řekni to všem.
7: Jsou tady.
6: No, jsou tady.
0: Jsou tady. Tak leď.
7: Jsou tady.
0: Nejdem pozdě?
7: Jsou ještě tady?
9: Už jsou tady na pořád.
10: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
11: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
15: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
14: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
16: Je to věc?
17: Jo, ale má svoji osobnost.
16: A uzvednu to?
17: To ne, ale není těžké to ovládat.
16: Máme to doma?
17: Ještě ne, ale už v září.
18: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Chlapi, do pátýho.
1: Počkám tam na vás.
2: To je doprava.
3: Zad.
4: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
0: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
2: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
2: A i sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
13: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty prďo.
17: Wow. Prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem! Řekni to všem!
3: Jsou tady!
4: No, jsou tady!
1: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v

0: McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa z kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
6: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
6: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
8: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: Chlapi, do pátýho.
10: Počkám tam na vás.
9: To je doprava. Prd.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
9: Vedle, že by.
13: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To mi tady budete schnout až do rána.
12: Máte sušičku.
14: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. S Mininax. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
0: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nájkový látky až po sadnotním přelunu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
4: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
0: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být

0: i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz.
2: Stavíme dřevo stavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
3: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
1: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Chlapi, do pátýho.
10: Počkám tam na vás.
9: To je doprava. Zat.
11: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
12: Co tady děláte?
9: Testujem.
12: To mi tady budete schnout až do rána.
9: Mám i sušičku.
13: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Ice. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
1: Bez.
0: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrtkila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
5: Řekni to všem.
4: Jsou tady.
6: No, jsou tady.
7: Jsou tady. Tak leď.
4: Jsou tady.
7: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
10: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole card in.
15: Welcome.
0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny

0: Když něco, tak Allegro. Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Chlapi, do pátýho.
9: Počkám tam na vás.
8: To je doprava. Zat.
10: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno. Teda, že by.
11: Co tady děláte?
8: Testujem.
11: To mi tady budete schnout až do rána.
8: Máme sušičku.
12: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Je to věc?
14: Jo, ale má svoji osobnost.
13: A uzvednu to?
14: To ne, ale není těžké to ovládat.
13: Máme to doma?
14: Ještě ne, ale už v září.
15: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
16: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy.
17: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
21: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
20: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
22: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku muže, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
5: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda

0: McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
4: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
5: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
3: KFC Drive Thru.
6: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
0: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zřijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen

0: den. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: udělat máj. Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrt kila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
5: Jsou tady.
6: No, jsou tady.
7: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
7: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
10: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole card in.
15: Welcome.
0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
0: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
18: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
19: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
20: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
21: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
22: Ahoj.
23: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
24: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
25: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
24: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
26: Je to věc?
27: Jo, ale má svoji osobnost.
26: A uzvednu to?
27: To ne, ale není těžké to ovládat.
26: Máme to doma?
27: Ještě ne, ale už v září.
28: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
29: A můžete ji vyzkoušet.
30: Ale my máme vypráno.
31: Co tady děláte?

0: testujeme.
1: To je dopravát.
2: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa z kostí kilogram za 99,90, šunka Marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás. Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prdě.
8: Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: Hellmanns. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmanns.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem! Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
6: Jsou tady! Tak leď!
4: Jsou tady!
6: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
2: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady!
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
12: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
13: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
14: She has them!
15: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
16: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
18: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
19: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
18: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
20: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
21: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
20: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
22: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
23: Je to věc?
24: Jo, ale má svoji osobnost.
23: A uzvednu to?
24: To ne, ale není těžké to ovládat.
23: Máme to doma?
24: Ještě ne, ale už v září.
25: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
1: Hned tam jedu.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
13: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
14: Ty prďo.
25: Wow. Prosím.
13: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
13: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Řekni to všem!
7: Jsou tady!
8: No, jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
6: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
6: Jsou ještě tady?
2: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady!
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
14: Welcome.
15: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
16: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
17: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
19: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
20: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
19: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
21: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice.

0: Více nebo co?
1: Co pak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Birgo!
14: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
15: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.